0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Sýnej s Rádiem B.

I'm used to it by now. Just breathe.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Hodovánoční hudba na rádiu B.

Indigo Blue. Sýnej s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Česká armáda plánuje využít bojových zkušeností z Ukrajiny k posílení protivzdušné a protidronové obrany i kybernetických sil. Kyjev od Česka očekává další vojenskou a materiální pomoc, kterou SPD odmítá poskytnout. Rok 2024 přináší nové výzvy a možnosti obranné spolupráce mezi těmito zeměmi. Veřejné sdílení rodinných fotek z dovolené může být nebezpečné a v několika vteřinách se mohou objevit na serverech s dětskou pornografií. Obzvláště nebezpečné jsou snímky, kde je dítě částečně nebo úplně nahé. Tato hrozba ukazuje na nutnost pečlivě zvažovat, co sdílíme online a jak chráníme své soukromí. Česko se nadále potýká s výrazným suchem a úleva v podobě deště je zatím v nedohlednu. Do neděle se neočekávají žádné srážky, pouze v příštím týdnu se mohou objevit bouřky a přeháňky. Výraznější závlahu však nelze očekávat ani v dalších dnech. Počty nakažených hepatitidou typu A se v Česku pozvolna snižují, přesto epidemiologové varují před návratem dětí do škol po prázdninách. Loni bylo nahlášeno 3253 případů, letos zatím 1413, což ukazuje na stabilizaci situace. Jeden člověk ale v červenci této nemoci podlehl, což ukazuje na to, že opatrnost je i nadále nutná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česká armáda plánuje využít bojových zkušeností z Ukrajiny k posílení protivzdušné a protidronové obrany i kybernetických sil. Kyjev od Česka očekává další vojenskou a materiální pomoc, kterou SPD odmítá poskytnout. Rok 2024 přináší nové výzvy a možnosti obranné spolupráce mezi těmito zeměmi. Veřejné sdílení rodinných fotek z dovolené může být nebezpečné a v několika vteřinách se mohou objevit na serverech s dětskou pornografií. Obzvláště nebezpečné jsou snímky, kde je dítě částečně nebo úplně nahé. Tato hrozba ukazuje na nutnost pečlivě zvažovat, co sdílíme online a jak chráníme své soukromí. Česko se nadále potýká s výrazným suchem a úleva v podobě deště je zatím v nedohlednu. Do neděle se neočekávají žádné srážky, pouze v příštím týdnu se mohou objevit bouřky a přeháňky. Výraznější závlahu však nelze očekávat ani v dalších dnech. Počty nakažených hepatitidou typu A se v Česku pozvolna snižují, přesto epidemiologové varují před návratem dětí do škol po prázdninách. Loni bylo nahlášeno 3253 případů, letos zatím 1413, což ukazuje na stabilizaci situace. Jeden člověk ale v červenci této nemoci podlehl, což ukazuje na to, že opatrnost je i nadále nutná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: News! News! News! News!

Music.

0: Music. Play music.
1: News! News!

0: my destiny.
1: News!
2: You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká armáda plánuje využít bojových zkušeností z Ukrajiny k posílení protivzdušné a protidronové obrany i kybernetických sil. Kyjev od Česka očekává další vojenskou a materiální pomoc, kterou SPD odmítá poskytnout. Rok 2024 přináší nové výzvy a možnosti obranné spolupráce mezi těmito zeměmi. Veřejné sdílení rodinných fotek z dovolené může být nebezpečné a v několika vteřinách se mohou objevit na serverech s dětskou pornografií. Obzvláště nebezpečné jsou snímky, kde je dítě částečně nebo úplně nahé. Tato hrozba ukazuje na nutnost pečlivě zvažovat, co sdílíme online a jak chráníme své soukromí. Česko se nadále potýká s výrazným suchem a úleva v podobě deště je zatím v nedohlednu. Do neděle se neočekávají žádné srážky, pouze v příštím týdnu se mohou objevit bouřky a přeháňky. Výraznější závlahu však nelze očekávat ani v dalších dnech. Počty nakažených hepatitidou typu A se v Česku pozvolna snižují, přesto epidemiologové varují před návratem dětí do škol po prázdninách. Loni bylo nahlášeno 3253 případů, letos zatím 1413, což ukazuje na stabilizaci situace. Jeden člověk ale v červenci této nemoci podlehl, což ukazuje na to, že opatrnost je i nadále nutná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Herec Nicholas Hoult, známý z rolí v Supermanovi a Nosferatu, se přidává k obsazení druhé sezóny seriálu Harry Potter od HBO jako Gilderoy Lockhart. Tento slavný kouzelník a profesor obrany proti černé magii se poprvé objevil v Harry Potter a tajemná komnata. Natáčení by mělo začít na podzim 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Antonie Stárová ze Sparty očekává, že nový ročník Fortuna ligy fotbalistek bude vyrovnanější, ale věří, že její tým titul obhájí. Start ligy přináší napětí, jak se týmy, včetně konkurenční Slávie, vyrovnají s rostoucí konkurencí. Všechny zápasy můžete sledovat živě na ČT Sport, kde rivalita mezi favority slibuje napínavé momenty. To bylo ale smolné úterý pro české atlety v Birminghamu. Dálkař Petr Mindl-Schmidt, cítící formu, skončil s bolestí v zadním stehenním svalu na pravé noze ve chvíli, kdy měl šanci posunout se z osmé příčky. A Apolena Švábíková si po bolestivém nárazu nohy ukončila cestu v kvalifikaci. Takže se diváci museli smířit s koncem nadějí dříve, než by si přáli. Připravte si své plavecké brýle, ponořte se do něj zábavného klání a připojte se k soutěži pořádané v rámci mistrovství Evropy v plavání. Získejte šanci vyhrát skvělé ceny od Českého svazu plaveckých sportů, které rozhodně potěší každého milovníka vody. Ať už plavete jako delfín nebo jako kámen, důležité je zúčastnit se a užít si legraci. Sparta Praha se rozloučila se snem o lize mistrů po porážce 3-0 proti Lyonu ve třetím předkole. No, když už vypadnout, tak se ctí po nešťastném faulu zůstali sice oslabení na hřišti, ale alespoň budou mít víc času na prozkoumávání krás Evropské ligy. Kouč Priske by mohl říkat, nehráli jsme o to, jestli tam budeme, ale o to, jak moc. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Ahoj posluchači, dnes máme příběh z oblasti kulinářského umění. Katalánský cukrář Marc Suárez strávil 4 měsíce vytvářením svatebního dortu vážícího 500 kilogramů, který obsahuje desítky tisíc lístků z cukrové pasty. Tohle mistrovské dílo dokazuje, že s trochou trpělivosti a umu je možné stvořit opravdu impozantní skvost. Mějte se krásně a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

11 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česká armáda plánuje využít bojových zkušeností z Ukrajiny k posílení protivzdušné a protidronové obrany i kybernetických sil. Kyjev od Česka očekává další vojenskou a materiální pomoc, kterou SPD odmítá poskytnout. Rok 2024 přináší nové výzvy a možnosti obranné spolupráce mezi těmito zeměmi. Veřejné sdílení rodinných fotek z dovolené může být nebezpečné a v několika vteřinách se mohou objevit na serverech s dětskou pornografií. Obzvláště nebezpečné jsou snímky, kde je dítě částečně nebo úplně nahé. Tato hrozba ukazuje na nutnost pečlivě zvažovat, co sdílíme online a jak chráníme své soukromí. Česko se nadále potýká s výrazným suchem a úleva v podobě deště je zatím v nedohlednu. Do neděle se neočekávají žádné srážky, pouze v příštím týdnu se mohou objevit bouřky a přeháňky. Výraznější závlahu však nelze očekávat ani v dalších dnech. Počty nakažených hepatitidou typu A se v Česku pozvolna snižují, přesto epidemiologové varují před návratem dětí do škol po prázdninách. Loni bylo nahlášeno 3253 případů, letos zatím 1413, což ukazuje na stabilizaci situace. Jeden člověk ale v červenci této nemoci podlehl, což ukazuje na to, že opatrnost je i nadále nutná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Reklama
1: na Rádiu B.
0: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty!

srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: DMV rapper Nino Paige vydává své nové album Somewhere Over the Rainbow, které přináší hluboký vhled do jeho života a emocí. Vypráví své příběhy skrze hudbu s jedinečnou intenzitou a poetičností, která posluchače vtáhne do světa plného bolesti a naděje. Album vyšlo pod nezávislým labelem v roce 2024 a potvrzuje Nino Paige jako strhujícího vypravěče s talentem zaujmout i ty, kteří jej zatím neznali. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zarepuj si s námi.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Radio B.
1: Když se řekne dobrá nálada, vybaví se mi hned několik tracků. Tento k ním rozhodně patří. Spolupráce A-Skills a Crafty Cuts s klepou Punches.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Antonie Stárová ze Sparty očekává, že nový ročník Fortuna ligy fotbalistek bude vyrovnanější, ale věří, že její tým titul obhájí. Start ligy přináší napětí, jak se týmy, včetně konkurenční Slávie, vyrovnají s rostoucí konkurencí. Všechny zápasy můžete sledovat živě na ČT Sport, kde rivalita mezi favority slibuje napínavé momenty. To bylo ale smolné úterý pro české atlety v Birminghamu. Dálkař Petr Mindl-Schmidt, cítící formu, skončil s bolestí v zadním stehenním svalu na pravé noze ve chvíli, kdy měl šanci posunout se z osmé příčky. A Apolena Švábíková si po bolestivém nárazu nohy ukončila cestu v kvalifikaci. Takže se diváci museli smířit s koncem nadějí dříve, než by si přáli. Připravte si své plavecké brýle, ponořte se do něj zábavného klání a připojte se k soutěži pořádané v rámci mistrovství Evropy v plavání. Získejte šanci vyhrát skvělé ceny od Českého svazu plaveckých sportů, které rozhodně potěší každého milovníka vody. Ať už plavete jako delfín nebo jako kámen, důležité je zúčastnit se a užít si legraci. Sparta Praha se rozloučila se snem o lize mistrů po porážce 3-0 proti Lyonu ve třetím předkole. No, když už vypadnout, tak se ctí po nešťastném faulu zůstali sice oslabení na hřišti, ale alespoň budou mít víc času na prozkoumávání krás Evropské ligy. Kouč Priske by mohl říkat, nehráli jsme o to, jestli tam budeme, ale o to, jak moc. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Česku stále zůstávají dva ze čtyř Mexičanů obviněných z pokusu o nákup zbraní, kteří jsou členy kartelu CJNG. První dvojice byla převezena do Spojených států. Druhá dvojice čeká ve vazbě několik dalších měsíců na vydání. Krajský soud v Brně nesprávně prodloužil vazbu Tomáši Jiříkovskému z bitcoinové kauzy, což ve středu zdůraznil ústavní soud. Přesto Jiříkovský zůstane ve vazbě kvůli staršímu rozhodnutí městského soudu v Brně. Tento muž, který daroval státu bitcoiny v hodnotě miliardy, čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti s maximálním hrozícím trestem až 30 let vězení. Nadcházející zatmění slunce, které se očekává letos, slibuje fascinující pohled, když měsíc zakryje téměř 90% slunečního disku. Nicméně odborníci varují, že nechráněný pohled do slunce může vést k trvalému poškození zraku. Takže i když je tento úkaz výjimečný, pozorovatelé by měli používat speciální ochranné brýle, aby si uchovali zdravé oči pro další nebeské události. Ministerstvo obrany Česka ocenilo přínos účasti v koalici ochotných, kterou dříve premiér Babiš označoval za keci politiků. Partnerství zlepší mezinárodní postavení Česka a nabídne přístup ke zkušenostem z války na Ukrajině. Koalice otevírá i možnosti pro český biznis, včetně spolupráce na obranných projektech a obnově Ukrajiny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Until next time.
1: Pé paráda, třetí místo.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Česku stále zůstávají dva ze čtyř Mexičanů obviněných z pokusu o nákup zbraní, kteří jsou členy kartelu CJNG. První dvojice byla převezena do Spojených států. Druhá dvojice čeká ve vazbě několik dalších měsíců na vydání. Krajský soud v Brně nesprávně prodloužil vazbu Tomáši Jiříkovskému z bitcoinové kauzy, což ve středu zdůraznil ústavní soud. Přesto Jiříkovský zůstane ve vazbě kvůli staršímu rozhodnutí městského soudu v Brně. Tento muž, který daroval státu bitcoiny v hodnotě miliardy, čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti s maximálním hrozícím trestem až 30 let vězení. Nadcházející zatmění slunce, které se očekává letos, slibuje fascinující pohled, když měsíc zakryje téměř 90% slunečního disku. Nicméně odborníci varují, že nechráněný pohled do slunce může vést k trvalému poškození zraku. Takže i když je tento úkaz výjimečný, pozorovatelé by měli používat speciální ochranné brýle, aby si uchovali zdravé oči pro další nebeské události. Ministerstvo obrany Česka ocenilo přínos účasti v koalici ochotných, kterou dříve premiér Babiš označoval za keci politiků. Partnerství zlepší mezinárodní postavení Česka a nabídne přístup ke zkušenostem z války na Ukrajině. Koalice otevírá i možnosti pro český biznis, včetně spolupráce na obranných projektech a obnově Ukrajiny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francouzská média neskrývají nadšení z výkonu Lyonu v odvetě Ligy mistrů proti Spartě z Prahy, chválí fotbalisty za jejich ofenzivní hru. Trenér Paulo Fonseca postavil na nohy celý tým, který tentokrát útočil jako lvy, což pro zadlužený Olympik znamená naději na milionářskou soutěž. Lyonu se podařilo dosáhnout klíčového vítězství a fanoušci nyní doufají, že jejich talentovaní fotbalisté zazáří i v dalším kole. Na mistrovství Evropy v Birminghamu zahájili soutěž 10 bojaři, včetně českých sportovců Ondřeje Kopeckého, Vilema Stráského a Tomase Järvinena. Barbora Malíková se na atletické dráze snažila probojovat do semifinále ženské čtvrtky, ačkoliv Lourdes Gloria Manuel byla automaticky nasazena. Sledujte dramatické okamžiky na ČT Sport a ČT Sport Plus, protože každá vteřina může rozhodnout a to rozhodně nechcete prošvihnout. Stadion Alexander v Birminghamu, kapacita 23 000 diváků během atraktivního večera, neslyšel bouři nadšení. Fanoušci se zlobí na vysoké ceny vstupenek, zatímco pořadatelé si i přes tisíce prázdných míst pochvalují úspěch. Možná se příští rok dočkáme sprintu a popcornu zdarma, aby ochozy opravdu praskaly ve švech. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy si připisují první výhru na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. V dramatickém zápase porazili švýcarské sourozence Anouk a Zoe Vergeovi Depreovi se skóre 21-18 a 22-20. Další čeští zástupci se chystají na další klání na polském písku. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rokuj s námi na Béčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo kultury přispěje na opravu lidického pomníku částkou přibližně 9 miliony korun. Veřejná sbírka vynesla zhruba 5,1 milionu korun. Ministr Otto Klempíř se dohodl s Eduardem Stehlíkem na konkrétních krocích. V Česku stále zůstávají 2 ze 4 Mexičanů obviněných z pokusu o nákup zbraní, kteří jsou členy kartelu CJNG. První dvojice byla převezena do Spojených států. Druhá dvojice čeká ve vazbě několik dalších měsíců na vydání. Krajský soud v Brně nesprávně prodloužil vazbu Tomáši Jiříkovskému z bitcoinové kauzy, což ve středu zdůraznil ústavní soud. Přesto Jiříkovský zůstane ve vazbě kvůli staršímu rozhodnutí městského soudu v Brně. Tento muž, který daroval státu bitcoiny v hodnotě miliardy, čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti s maximálním hrozícím trestem až 30 let vězení. Nadcházející zatmění slunce, které se očekává letos, slibuje fascinující pohled, když měsíc zakryje téměř 90% slunečního disku. Nicméně odborníci varují, že nechráněný pohled do slunce může vést k trvalému poškození zraku. Takže i když je tento úkaz výjimečný, pozorovatelé by měli používat speciální ochranné brýle, aby si uchovali zdravé oči pro další nebeské události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: doufají, že jejich talentovaní fotbalisté zazáří i v dalším kole. Na mistrovství Evropy v Birminghamu zahájili soutěž 10 bojaři, včetně českých sportovců Ondřeje Kopeckého, Vilema Stráského a Tomase Järvinena. Barbora Malíková se na atletické dráze snažila probojovat do semifinále ženské čtvrtky, ačkoliv Lourdes Gloria Manuel byla automaticky nasazena. Sledujte dramatické okamžiky na ČT Sport a ČT Sport Plus, protože každá vteřina může rozhodnout a to rozhodně nechcete prošvihnout. Stadion Alexander v Birminghamu, kapacita 23 000 diváků během atraktivního večera, neslyšel bouři nadšení. Fanoušci se zlobí na vysoké ceny vstupenek, zatímco pořadatelé si i přes tisíce prázdných míst pochvalují úspěch. Možná se příští rok dočkáme sprintu a popcornu zdarma, aby ochozy opravdu praskaly ve švech. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy si připisují první výhru na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. V dramatickém zápase porazili švýcarské sourozence Anouk a Zoe Verkeovi Depreovi se skóre 21-18 a 22-20. Další čeští zástupci se chystají na další klání na polském písku. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
1: Užij si jamajské slunce na Béčku.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Ahoj posluchači, dnes máme příběh z oblasti kulinářského umění. Katalánský cukrář Marc Suárez strávil 4 měsíce vytvářením svatebního dortu vážícího 500 kilogramů, který obsahuje desítky tisíc lístků z cukrové pasty. Tohle mistrovské dílo dokazuje, že s trochou trpělivosti a umu je možné stvořit opravdu impozantní skvost. Mějte se krásně a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
5: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo kultury přispěje na opravu lidického pomníku částkou přibližně 9 miliony korun. Veřejná sbírka vynesla zhruba 5,1 milionu korun. Ministr Otto Klempýř se dohodl s Eduardem Stehlíkem na konkrétních krocích. V Česku stále zůstávají 2 ze 4 Mexičanů obviněných z pokusu o nákup zbraní, kteří jsou členy kartelu CJNG. První dvojice byla převezena do Spojených států. Druhá dvojice čeká ve vazbě několik dalších měsíců na vydání. Krajský soud v Brně nesprávně prodloužil vazbu Tomáši Jiříkovskému z bitcoinové kauzy, což ve středu zdůraznil ústavní soud. Přesto Jiříkovský zůstane ve vazbě kvůli staršímu rozhodnutí městského soudu v Brně. Tento muž, který daroval státu bitcoiny v hodnotě miliardy, čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti s maximálním hrozícím trestem až 30 let vězení. Nadcházející zatmění slunce, které se očekává letos, slibuje fascinující pohled, když měsíc zakryje téměř 90% slunečního disku. Nicméně odborníci varují, že nechráněný pohled do slunce může vést k trvalému poškození zraku. Takže i když je tento úkaz výjimečný, pozorovatelé by měli používat speciální ochranné brýle, aby si uchovali zdravé oči pro další nebeské události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: DMV rapper Nino Paid vydává své nové album Somewhere Over the Rainbow, které přináší hluboký vhled do jeho života a emocí. Vypráví své příběhy skrze hudbu s jedinečnou intenzitou a poetičností, která posluchače vtáhne do světa plného bolesti a naděje. Album vyšlo pod nezávislým labelem v roce 2024 a potvrzuje Nino Paida jako strhujícího vypravěče s talentem zaujmout i ty, kteří jej zatím neznali. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francouzská média neskrývají nadšení z výkonu Lyonu v odvetě Ligy mistrů proti Spartě z Prahy, chválí fotbalisty za jejich ofenzivní hru. Trenér Paulo Fonseca postavil na nohy celý tým, který tentokrát útočil jako lvi, což pro zadlužený Olympik znamená naději na milionářskou soutěž. Lyonu se podařilo dosáhnout klíčového vítězství a fanoušci nyní doufají, že jejich talentovaní fotbalisté zazáří i v dalším kole. Na mistrovství Evropy v Birminghamu zahájili soutěž 10 bojaři, včetně českých sportovců Ondřeje Kopeckého, Vilema Stráského a Tomase Järvinena. Barbora Malíková se na atletické dráze snažila probojovat do semifinále ženské čtvrtky, ačkoliv Lourdes Gloria Manuel byla automaticky nasazena. Sledujte dramatické okamžiky na ČT Sport a ČT Sport Plus, protože každá vteřina může rozhodnout a to rozhodně nechcete prošvihnout. Stadion Alexander v Birminghamu, kapacita 23 000 diváků během atraktivního večera, neslyšel bouři nadšení. Fanoušci se zlobí na vysoké ceny vstupenek, zatímco pořadatelé si i přes tisíce prázdných míst pochvalují úspěch. Možná se příští rok dočkáme sprintu a popcornu zdarma, aby ochozy opravdu praskaly ve švech. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy si připisují první výhru na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. V dramatickém zápase porazili švýcarské sourozence Anouk a Zoe Vergeovi Depreovi se skóre 21-18 a 22-20. Další čeští zástupci se chystají na další klání na polském písku. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Reklama
1: na Rádiu B.
2: Pozor, pozor!

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo kultury přispěje na opravu lidického pomníku částkou přibližně 9 miliony korun. Veřejná sbírka vynesla zhruba 5,1 milionu korun. Ministr Otto Klempíř se dohodl s Eduardem Stehlíkem na konkrétních krocích. V Česku stále zůstávají 2 ze 4 Mexičanů obviněných z pokusu o nákup zbraní, kteří jsou členy kartelu CJNG. První dvojice byla převezena do Spojených států. Druhá dvojice čeká ve vazbě několik dalších měsíců na vydání. Krajský soud v Brně nesprávně prodloužil vazbu Tomáši Jiříkovskému z bitcoinové kauzy, což ve středu zdůraznil ústavní soud. Přesto Jiříkovský zůstane ve vazbě kvůli staršímu rozhodnutí městského soudu v Brně. Tento muž, který daroval státu bitcoiny v hodnotě miliardy, čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti s maximálním hrozícím trestem až 30 let vězení. Nadcházející zatmění slunce, které se očekává letos, slibuje fascinující pohled, když měsíc zakryje téměř 90% slunečního disku. Nicméně odborníci varují, že nechráněný pohled do slunce může vést k trvalému poškození zraku. Takže i když je tento úkaz výjimečný, pozorovatelé by měli používat speciální ochranné brýle, aby si uchovali zdravé oči pro další nebeské události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Zarepuj si s námi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: být na Bčku. To může.
1: Filmové novinky
2: na rádiu B.
3: Herec Nicholas Hoult, známý z rolí v Supermanovi a Nosferatu, se přidává k obsazení druhé sezóny seriálu Harry Potter od HBO jako Gilderoy Lockhart. Tento slavný kouzelník a profesor obrany proti černé magii se poprvé objevil v Harry Potter a tajemná komnata. Natáčení by mělo začít na podzim 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: teď si dáme rockovou pecku na beš.
1: Když jsem byl malej, říkala mi naši, háce nemá, zdravec sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím, mám z toho

0: pojmy naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francouzská média neskrývají nadšení z výkonu Lyonu v odvetě Ligy mistrů proti Spartě z Prahy, chválí fotbalisty za jejich ofenzivní hru. Trenér Paulo Fonseca postavil na nohy celý tým, který tentokrát útočil jako lvi, což pro zadlužený Olympik znamená naději na milionářskou soutěž. Lyonu se podařilo dosáhnout klíčového vítězství a fanoušci nyní doufají, že jejich talentovaní fotbalisté zazáří i v dalším kole. Na mistrovství Evropy v Birminghamu zahájili soutěž.

0: neslyšel bouři nadšení. Fanoušci se zlobí na vysoké ceny vstupenek, zatímco pořadatelé si i přes tisíce prázdných míst pochvalují úspěch. Možná se příští rok dočkáme sprintu a popcornu zdarma, aby ochozy opravdu praskaly ve švech. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy si připisují první výhru na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. V dramatickém zápase porazili švýcarské sourozence Anouk a Zoe Vergeovi Depreovi se skóre 21-18 a 22-20. Další čeští zástupci se chystají na další klání na polském písku. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Reklama
1: na Rádiu B.
2: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty. Repráky mají totiž radši basy než šláčku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí Bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nicely. Jejich sny jsou malý a tak kalý, baby zralý, furt je pálí. A životy mají tlustý a celkem nutný.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Francouzská média neskrývají nadšení z výkonu Lyonu v odvetě Ligy mistrů proti Spartě z Prahy, chválí fotbalisty za jejich ofenzivní hru. Trenér Paulo Fonseca postavil na nohy celý tým, který tentokrát útočil jako lvi. Což pro zadlužený Olympik znamená naději na milionářskou soutěž.

0: rozhodně nechcete prošvihnout. Stadion Alexander v Birminghamu, kapacita 23 000 diváků během atraktivního večera, neslyšel bouři nadšení. Fanoušci se zlobí na vysoké ceny vstupenek, zatímco pořadatelé si i přes tisíce prázdných míst pochvalují úspěch. Možná se příští rok dočkáme sprintu a popcornu zdarma, aby ochozy opravdu praskaly ve švech. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy si připisují první výhru na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. V dramatickém zápase porazili švýcarské sourozence Anouk a Zoe Vergeovi Depreovi se skóre 21-18 a 22-20. Další čeští zástupci se chystají na další klání na polském písku. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
1: Radio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Tak, dobrý večer, přátelé. Dobrý večer, Zarovnice nad Labem, horká kaše, Mirek Fibiger, teď jsem chtěl říct u telefonu, ale jsem v rádiu online a je tu metalový pořad, horká kaše, středa večer. Na úvod to byli slavný Motorhead z desky March or Die, rok 1991, titulní skladba Stand. A hnedka v závěsu je následují jejich kamarádi, britští kolegové Venom, který za měsíc vydávají novou platňu Black Metal, jak vyšité je, a jejich single nový se jmenuje Kick It Out of Hell, Go!

skvělý Venom dohráli z jejich nový desky, co vychází v těchto dnech. A my se přesuneme do Čech a dáme si českou Exorcisfobii, která taky v těchto dnech vydala desku novou. Naprosto skvělá kopie Vojvod, jejich nový single se jmenuje Cold. Asi je to hodně studený. Go!

Tak, dospěštěla Exorcisfobie a podle mě jediný zástupci z Čech thrash metalu, který v roce 2026 stojí za to, vydávají desku Neurosis Unbound. Asi takhle nějak přibližně se to jmenuje. Zůstaneme v Čechách, protože na mě vykoukla taková příšernost, taková zvěř, asi nějaký náctiletý metalisti. Přišel mi dost vtipný název Aparát. A písnička Hladomor, tak jako prostě týnažeři, dobrý,

To byl Hadamar od kapely Aparát z Čech, malí kluci. Přesuneme se z nějaký vesnice, asi od kluků do Prahy. Holky do Egony, slavná kapela už pražská, dneska složená ze samej holek. Vystupovali před slavnýma Škorpionc a já pustím jejich single Annie.

Holky z Prahy, Dragony a jejich Any, myslím, že velmi povedená skladba. Přesuneme se teď do Ameriky, a protože před týdnem tuším zemřel bývalý kytarista Manoveru, Ross the Boss. Už před dvoma týdnama jsem pouštěl pecku, kde zásadní rukou zasáhl do té skladby. Tak pustíme dneska ještě jednu, je to ze živáku z Detroitu z roku 1987. Omluvte zvukovou kvalitu, ale je to lepší než byleštěný zvuk z desky.

To byly Manowar a zesnulý Ross the Boss, dej mu pánu věčnou slávu, geniální gitarista. Celtic Frost už jste v mém pořadu párkrát slyšeli a uslyšíte ho i tentokrát. Into Crypts of Race, geniální video z 80. let, geniální píseň z 80. let.

Stále posloucháte Rádio B, rovnice nad hlavou, nad Labem. Mirek Fibiger a jeho horká kaše, heavy metalový pořad na Rádiu B. Tak to byly Celtic Frost a my si pustíme z Velké Británie taková docela nová kapela, jmenuje se Castle Rat. Asi hradní krysy bych tušil, nebo něco takového. Red. Ano, krysy bych tušil, nebo něco takového. Red. Ano, ano, ano, ještě.

Tak to byla pecka od kapely Castle Red, single Siren, středověká záležitost. A my si dáme teď trošku hardcoreu. Mí oblíbenci Propane mají nový single March of the Titans. Já to s tou angličtinou příliš neovládám, ale hardcore je jako bitch, go.

To byli Propane z New Yorku a my si trošku zatrešujeme s kapelou Artillery. Single se jmenuje Made in Hell a je úplně čerstvý, takže trash metal.

Takže kapela Artillery a single Made in Hell. Před měsícem oslavil John Bon Jovi 94. narozeniny a přímo z domova důchodců mi poslal novou písničku. Jmenuje se to Červený, Bílý a Jerzový. Tak já vám to pustím.

Tak to byl John Bon Jovi. Jiříně Bohdalový je taky teď 95 a tam je neposlala ani poplatku z oslavy. Takže John Bon Jovi dobrý. Kapela Metal Church vydala v poslední době velkou platňu. Zajímavostí je, že tam hraje na baskytaru Dave Ellefson ze slavného Megadeth. Takže single Brainwash Game.

Tak jsme si v metalovém kostelu vymyli mozky v překladu. Nezlobte se, popřelu jsem to jenom přeložil. A úplně nakonec se s vámi rozloučím kapelou The Warning. Karosene, oficiální single. O té kapele vím úplný vlastně nic, prostě vůbec nic. A doufám, že mi to dohraje až do konce horký kaše. Když tak to nějak nastavím, já nevím, mlíkem nebo moukou, ne, teď nevím. Takže se s váma loučím, horká kaše, Rádio B, Rovnice nad Labem. Čau.

Jo, ahoj, ahoj, kluci a holky, jak se máte? Posloucháte Radio B a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Je to tady, naladili jste si Black Eye Top, tak jak to jde? Mám pro vás velice pozitivní zprávu a to je to, že venku je vedro a tady bude ještě víc. Proč? Protože budeme tančit. Funky, soul, jazz, rock and roll, Mr. Hip Hop, no prostě bude to exkluzivní, tak co vy na to?

No a na začátek, jako vždycky, dáme si nějakou funkovou záležitost, protože tenhle ten pořad, ten je vždycky funk, funk, funky. No tak pojďme na to, voláme na Max. Jedem, Radio B.

wow, dělám z vás janky, protože jsme funky. A že jste nám věrní, hraju pro vás věci černý. Swing, mambo, jive, dozněla pecka Fury, so live. A já mám chuť na pořádný swingčík. A že jsou to věci macatý, zazní taky léta 20. Takže pokračujeme dál, dámy, pánové, vytáhněte repráky. A oslovte to pěkně sousedům, protože je to takový, jaký to je. Maxwell Street Moonshine na Radio B. No tak pojďme na to, mám vás rád.

trapa, wow, žádný trapas, dobrá hudba hraje vždycky na hlas a já říkám, hey man, přichází Little Richard Wayne Pennyman, no jasně, přichází Mr. Rock'n'Roll, možná ne král, ale rozhodně architekt, tak pojď na to, Richard, get rhythm, wow!

Tak, telepán, tu je borec, zazněl do éteru Prima Rockets, thank you, no tak jo, klepity klap, na řadě je také Mr. Rap, dámy a pánové, přidáme si možná trochu kytárku a řekneme si do rytmu svoje názory, pojďme na to, dámy a pánové, máme tady 14 minutu našeho pořadu a doufám, že se vám to líbí, protože já jsem tady s váma, kdo mě nezná, ten mě brzo pozná, wow, King B, přesně tak, král včelka, ta teda umí bodat. Jedeme na to, dámy a pánové. Takže jo, zase volme doprava, jako vždycky. Jsem tady s váma, jsem tady pro vás. Pojďme, budeme repovat.

pam, padam, pam, hej, celý se klepu v rytmu rapu na pana King B. Oho, kdo to ví, kdo mi odpoví, jaká tady pecka zase nastane. Přichází na řadu trošičku nudžezový muziky. Máme tady 19. minutu našeho programu a doufám, že tančíte. I když je vedro, nám je to úplně jedno. Stále svítí tu a my paříme. Oho, v rytmu nudžez. Master T, Soul Jazz Experience. Posloucháte Radio B a Black Eye Top. U Marku je bílý muž s černým srdcem, MC Mark.

funky, funky. Groovy, groovy, jazzy, funky, ho, ho, ho, ho, no jasně, ať je to new jazz nebo jazz rapová muzika, sousedi se hroutěj, protože se v rytmu kroutěj, skáčou, breakujou v rytmu jančí, prej poprvý Black Antop svačí, a ty tu s námi, kámo, buď, a popřeju vám dobrou chuť, dámy a pánové, máme tady 90. léta, já mám chuť na nějakou dancovou záležitost, co vy na to, DJ Chad Jackson, no už jsme si něco od něj hráli, no jasně, hráli jsme si pecku Hear the Drummer Get Wicked a tohle to je další pecka z roku 1990. A pak postupně půjdeme na 80, 70, 60, 50 a pak zase zpátky nahoru a dolů. Jedeme dál, jedeme na plípecky. Tak co mu říkáte? Vy moje kecky, jsem tu pro vás. Tak jdem na to.

Pa, hole, tak tohleto vysílání není úplně pro normální lidi. Já doufám, že i vy nejste normální, protože tenhle ten pořad doprovázen je pořádným zjevem. Provedu vás černým světem, máme tady hudby plno. Paří, Praha, Ústí, Brno, to je ono. Oh, tak si tady šprýmuju, do majku si rýmuju. MC Marky je nám hraj další pecku You Are So Fine. Takže to znamená, že si dáme nějakou pecku ve stylu 80. let. Takže New Jack Swing. Oho, tak jo, líčky jako Bobby Brown nebo Janet Jackson, mám to rád. Jsme v 80. letech, abyste tady s náma a paříme spolu. Krásný dobrý den, ráno nebo večer, jdeme na to.

Come on, New Jack Swing! Yeah, New Jack Swing! Oh, ladies and gentlemen, druhá polovina 80. let! Oh, takže to mám rád, je rozhodně lepší než ta první polovina 80. let. Slunce svítí, tak trochu je vedro, vytáhnu vědro, žvíkám si Pedro, pokračujeme dál, další představitel, a už jsem o něm mluvil, Bobby Brown, a vybírám se soundtracku Ghostbusters 2. Ty chlapci, kteří běhají po New Yorku a bojují proti vošklýmu v obrazu. No jasně, vigo, vigo, vigo. Jedeme dál. We are back. Bobby Brown.

Hele, nevím jak vy, ale já tam prostě slyším věc gladiátoru od Jule a Fučíka. Ho, jedeme dál. Když píšu svoje řádky, křičím lidi, my jsme zpátky. We are back. K Eindhofu přidám chlebíček, přijde další bobíček. Žádný bobíček, ale Bobby Thurston a jeho pecka. Check out the groove. A to znamená, že pomalu, ale jistě začínáme opět funkovat. Já jsem teda funky Ford. A doufám, že i vy.

se vám to líbí, právě jsme pohřeli hranici 80. let a říkám uf, ať je groove, ať je celá planeta jménem Aretha, miluju barevný hadry brejle, klidně si řekni, ejhle, tohle to fakt není normální, jo, a já říkám, jo, tohle je normální, přichází totiž Francis McGee, Delirium 1977, to znamená opět další soul jazzová, nebo řekme soul funková záležitost, trošičku disco music. Tak jo, já jsem MC Marky.

No tak co, lidičky, já vám něco povím. Tleskej, tancuj, buď klidně blázen. Do uší ti proudí pozitivní lázeň. Užijme si v klidu super léta. Hraju ti tu hudbu Geta. Black, black, black, haha. I když jsem bílej, ať mi lidi nadávaj, ať si třeba kvílej, protože teď jsme v 70. letech. Jestli tohle to byl Francy, McG, přichází Battistype Band, a to znamená, že jsme v roce 1978 a stále to šlape, stále to jede. Mně se líbí, jak tyhle ty pecky jsou docela dlouhý, naproti třeba Maltown Music, která tam byla předtím, byla nějakých 15 let dřív, tam byly čistě dvouminutové věci. No, tak si užijeme další věcičku, jdeme na to.

No tak co, kluci a holky, tak co tomu říkáte? Horší se nám zvuk a to je vážně fuk. Nečum na mě jako puk. Koukej pařit na parketu zářit, safra. Kalhoty do zvonu, na hlavách afra, dámy a pánové, je to tady. Už vám pustím 60. léta, tyhle ty mám vůbec nejradši.

No tak co se, jak se vám to líbí? Já mám prostě rád tyhle ty 60. let a funky nasou pro všechny posluchače rádia B. A říkám, oh yeah, tleskáme na druhou, špatný věci rád se tady nebudou. Ve městě je novej šerif, ale taky nová holka, brand new girl. Oh, já jsem funky, funky, funky man. A vy jste funky, funky lidičky, jo.

Jo, všem se líbí hezký holky a žádný okolky, ať jsou to Češky, Němky nebo Polky. You are wasting my time, zbytečně vás nebudu obírat o čas. Přichází totiž další funky nářez od Billy Garnera. To je top.

je, stále jste tady na Rádio B, od Majku se hlásí MC Marek a tohle je černý hrnek a že v něm dobře vaříme, ve vedru se paříme, dámy a pánové, druhá polovina našeho programu je tady a my ještě stále jsme v 60. letech, ovšem pozor, jednou nohou v 50. Black, black, black, jsem tady.

No jo, no jasně, The Champs, 50. léta. Hej milá, tančíš jako víla, muž za to víno nebo tequila, a že si jí dost vypílá, no to je teda síla, je nám MC, je nám hrej, hrej mi, přichází totiž Danny Boy.

Wow, já říkám jo, Danny Boy, rock and roll, žádný keci, sladký věci, přicházíme dál, stále 50. léta na Radio B, Sweet Thing, oh, takže jo, za chvíli tady bude Rhythm and Bull a pak taky Mr. Swing, roztančíme ring, pojďme na to, tleskáme na druhou a tančíme spolu.

Tak to jsme se dostali do doby, kdy se ženský uměli vážně pěkně oblíkat a autáky měli chromovaný nárazníky. Jo, a jestli přichází další věc, tak strapněte si ho miláčka za ruku, protože on to vyžaduje. Hold me baby, hold me baby, na radio.

Au, třicáka má to tady zavání, nehaž, co tě nepálí, jako malé kotě, co spalo v bodě. Dámy a pánové, pokračujeme dál v našem pořadu, já s vám chuť teď si dát ještě něco trošičku pro intelektuály, to znamená, že si dáme ještě trošičku jazzu, jazzu, pokračujeme dál, aby jsme pak otočili čepice a budeme si taky rapovat.

Jazz, jazz, huu, stále to mám rád a stále to tady frčí. Hrajeme funky, soul, jazz and rock and roll a jak jsem slíbil, na řadu přichází rapový páni. Jo, kousla mě snad mamba, že přichází Lil Samba. Yo, ugly duckling, huh.

To je skvělý rádio a já mám tady servíru to nejlepší z černý hudby za poslední 120 let. Přesně tak. Já jsem MC Marky, ten, co má rád pivopárky a tohle hudbu prostě miluje. Ať si makač nebo flink, tohle byl Ugly Duckling a jich rapping. A já vám pustím naši černou sestru Queen Latifah, single Nature of the Sista. To znamená něco rychlejšího, ale je to stále hip-hop music.

Sister Queen Latifah, v našem skvělém pořadu další pecka chutná k jídlu. Odej se rapu, rýmu a beatu, koukej tančit, koukej skákat, nebudej se flákat a něco kdákat, hip-hop music, te bude vždycky lákat. Jedeme dál, dámy a pánové, tak se mi zdá, že jsme pomalu jistě se opět dostali do 90. let. Ještě si dáme jednu rapovou pecku a pak půjdeme zase v rytmu modern funky music, Stone Funkers.

hodinu a já míchám dobrůdku, hudební pochoutku pro vás, pro všechny. A když jsem slíbil, že budeme hrát stále moderní funky, tak splním svůj slib. Get out drunk, oh, time warp. Oh, je to tak, clapity clap.

Haha, pravidelná show ve středu. Pozdravuj manželku, dědy i dědu, manželku i dědu. Řekni mu dědečku na Bčku. Je hudba top. Hrajou rock and roll, funky hip hop a taky černý pop. Jedeme stále dál, protože máme posledních 20 minut. To nás ovšem nelimituje.

Ahoj, tak tohle to je Black Eye, to v normálu nenormální, buďme neformální, je to tak, že nám uje vlak, co a jak, kámo, piješ mi krev, pustím tě teda KLF, to znamená pěkná jízda z 90. let, je to disco, nebo je to techno, nebo co to vlastně je, rozhodně je to dobrá muzika, která sem patří, dlouho jsme si to nedali, tak pojďme, nasedneme do toho vlaku a pojedeme do další stanice, máme totiž ještě 15 minut.

Wow, wow, no tak co vy na to? Po tom šíleným nářezu jsme se pěkně odpočinuli, moře, moře, Black Eintop, tak se dobře nad Labem, vysíláme z Roudnice nad Labem a já mám ještě chuť si dát takovouhle pohodičku a možná to tím vlastně dojedeme. Přichází Cosimo and the Hot Cold, so Jet Black Blue.

Da-da. Jo, má to velký plus, že hraju i blues a že nám to tu doladí prýma věci pomalý, který snad nikomu nevadí. Dámy a pánové, máme tady poslední 6 minut a já jsem si vybral další pomalou věc. Oh,

Takže má otánová záležitost. Já vám něco musím říct. Málo kdy hrajeme tuhletu pomalou muziku, ale život je změna. Psala mi tu nějaká teta, že pomalý věci hrála taky James Etta. No jistě, at last. A bude to tak jedna z našich posledních záležitostí dnešního večera, rána nebo dne. Takže dámy a pánové, díky za to, že jste poslouchali tuhletu skvělou show. Tohle skvělý rádio, od mikrofonu se hlásí MC Marky a tohleto byl Black Eintop. Za 14 dní nasledanou, zůstaňte nám věrní.

gonna smoke.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio B.